dáte. Čekáš odané aplauze za svaký pokret kusana. Dok ti lice zrači snagu, slatko nemira. Jer ja i ti